0: Byla jsi, aké je naše more?
1: Nejbyla jsi je na světě.
0: Naše more.
2: Byla jsi.
3: Byla jsi.
0: Byla jsi.
3: Byla jsi.

Delfin ma, a delfinice fina se pepískají. Pí, pí, pí, pí, pí. A já čtu ve slovníku česko delfíním a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín ma a delfínice fí na vlnách se něžně houpají a pak vplují dolů do hlubin.

Delfín ma, a delfínice fína sebe pískají. Pí, pí, pí, pí, pí. A já čtu ve slovníku česko delfíním a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín ma a delfínice fína na vlnách se něžně houpají.